0: 65 nou popričiť. Zromadne kočíme do džencnýšeho piatka. To je ižo kon stedženia. Tono, tam ičo pozačuču. To je kusk motivácie, když šako dobyče stanočenca tla. Ište na dživo so podač najlepšie týždze s najlepším programom serbským. Mati ima přeladku.
1: No, vedro vo sebe dženca a juce je definícia kupanského vedra. Tu iž budú kupiele zaviesče pône, tola što kupiela všetne také ležo vostane, što tam namakaja. To je sobe Tina Venderotova prašava a přes vodmove nemavo dživava. Tu isem tež ja čipne. To pačite za džencniši www, kotrom švinuje sa mňočin venk. Riziky při zahorjenju pfúcu. A dalším našim hudžnom seriálu venuje sa Simon Heduška pola serbu vobľubovanému Highfield Festivali, ký sa tutom konce dženia pola Lipska vodmeje, lica v tej formie pak posledný kruč. Viac o tom zoniče hýžo za časač menšinu.
0: Ani cenoš veselo, tam maja vokovo tuto Highfield Festivala, ale organizátorojo sú so minených

Doch ano, jedna čmenšina po pečech automatisce šitke v okna a stano tež zakotne durie zvotoráš. No aj dobre čerstve povieto vonka v okomiknie je tak, že môžeš popročo v omiere previetrič temperatúra. V okomiknie je zaliezvaná cínače stopňou, no aj predahač potom v opravče dženca. Zaso taký horce džen na nás čaká jeden a cíce či stopňou v maximálnej špice, tak viesča meteorologojo. A júciša sobota potom hišče kusk čopliša, kdež smím o čopfoče rečeč, vo horco českýret potom peč a cíce či stopňou. Vodčerstvič má so potom hakle od přichodného týdženia snáno týž hižo od nedele, kdež môžeme so potom večo s prínjemi švielemi vodčerstvič a so veselič na to. Vo sebi týž buja a ratario so nádži a týž zaso nádišť a vo sebi týž či kýž napšikvat v rybarstve dživaja. No hej, přichodný týdžen potom vostanie skýrie zimniši jenož dere vúce nad 20 stopňu maximálne peča 20 živé slibro nezalieze a když potom poladáme v oprode do přichodná a za přichodná týdženia potom smieme, a ja to v oprode tiež tak praju, smieme so tiež na dešče ličič. No a to tiež vúvabia ďalší put z zimie. Menujce rybe čopota a vúšnota. Dvi menšiny do bytlk na šestie.

0: Pečmičino došestiš?
1: Nábožné slovo.
0: Magenta Patrik Ruchta, zis Lipska.
2: Na konce kutby naše dětsace onkologie vysa nenapadne malý zvon. Včera steješe 7-letný Leo před ním. Cive lety chemoterapie ležeše za ním. Běže to leto plné stracha a bolosťů, kotrež smidžach jako jeho lékař převodžeč. Když dětčo, kotrež je na rak skorjevo, podle nás svoje lékovanie zakončí, potom smie vone tuten zvon zvonič. Leo rabne povjaz a čeneše ze všeho mocu. Ding, ding, ding. Na vokomik byše na našej stácii celé čišo. Ládarjo stupišu na kutbu, starši hulčica fakašte vumoženaj, a tež ja, ďobioch požirač. Tutun svetve, jasný zvuk voznamenia rýze živenie. Vun praj, sem to zdokonjav, vyšo je nimo. Jako lika pak znajú tež tamnú stronu. V osobe, kotrež tutun zvon nide nezvonia. Ve vyšoroch našeho svojského živenia nímame předso výžomný zvon, kotrež zakončí češke čase. Ale neštenca raz dokvadne svúchame, na čiše zinky nádžije. Abo išče lepje, snano môžeme džensami sami tutun zvuk za niekoho byč, kotrež jún rúnie núzne treba.
0: Dobraj, Patrik Ruchta z Lipska, vynadoku a zamovitosť či bačoňskeje vosade. Cí do šestčech.

0: Ty, čo si z nami vúliečeč tiež do sveta viedomosče? Čo sa čmenčinu pošesče, je žan problém s menčinom menkom.
1: Vy. Vieda, viedomosč a vúnamakanky.
2: Drude máš na užitnú informáciu před sobou bez toho, co by to viedžal. Tajku sú netko medicínorky a lekario univerzite z Marburga namakali, kajž tutun týdžen fachovým vozeveniu informuja. Oni zabierachu so studií ze zaoreniem púcu. Tošak je vo sebie z přibieracej starobu strašná korošť, na kotruž nemského plieto neže 20 do 40 tisac ľudí zemrie. Sledžorky a sledžorio vobladachu se krejne probe a uviče z korenia, jace hač 2800 pacientov a pacientkov z klinikov po cive Nimske. Přitem zajímovachu se za ličbu eosinofilo krej a kotrem zvisku ste tuta z uvičom korošče. Eosinofile sú osebita družina bievých krejných bajnkov, kotre so sobou o imunostnú reakciu čeva staraja. Při tem zvěščichu zadobjachu se ľudžo, kýž maja menje hač 10 takých bajnkov na mikrolitr kreje, dvojce tak husto na intenzívnej stácii a kumšne s dechom zastarač hač 6 viace takými bajnkami. S tutym mieritkom neodži so viezo za kuždo jednotlivca odbie korošče dokładne postajíč, ale z ním môža lekario a lekarki lepe odvážovač štúmov biehu přebytka klinice jace pomoci trebač. Takle moli so personál a resurse zamiernišo zasadžovač a zastaranie lepe planovač. Vo sebie zime a gripovej sezonie, dež veľa ľudí se zaorienými púcami do koroniu přinže. Dopoznače sledžorjov a sledžorkov nie je potek ničo, štož likovanie dospone zmieni, ale môže živo koroniach voložeč. A to bez veľkých přijotov. Ličba eosinofilu som jenujce hižo dženca pri krejných přepytovaniach štandardne zvešči, kdež sa z koreni klinice přivzaja. Nie sú potek im žane nové nastroje abo metódy trebne. Netko pak dobi sa to hišče do klinikových odbiehov a rozsudov integrovač.
1: Viedomosť a vúnamakanky.
3: Ľubuško, buča klinkao je, Daunožno svietvo je. Prošu stajn, hevak zaso spíš, Povede, votučíš.
4: Bez tebie bych ja ešte spal, Zavisče, co by čím.

0: osamičeno dan na po sedmih je. Kaj uskubici spival se z dječaci skupinu Šumlabrum. Sem ja časi že opravila osam dan na po sedmih?
1: Policija z G.
2: Nedaloko Kulova su v obšudnice v útoru připonju v umenkarku zjebali. Neznáte vúda so při telefóne jako sobudževača kreditového instituta a dosta s pomocou naužanej bajky kontové dáte žone. Vo 9200 euro kriminelní senioroku tak v obšudžichu. V noci na sriedu su ve Vojrecach neznáči spýtali diesel z Renault transportora kradnič, to pak so im poradživo nie je, tankové vyko z namocu vočni, co im nie je zešlachčivo, tak su neúspiešne čekli, što ešte vostavo je vecná škoda ve vysokosti 500 euro. Mies v útoru večer a sriedu popodňu bychu paduši tež byli vodže, popuču a tam úspiešnejší oni pak nohcochu jenož diesel, ale nedom celé auto pokradneč. Za autom marky Honda, modela Jazz, v hodnoče 5000 euro policia netko pyta. V Brieškov je Pola Kulova je sredu dopodňa 6,5 staletne ze svojim Renaultom do psa, kýž je nejabce drou prečiu zajú, psyk so přitom zraní. Von by 380 letnému v obsedžere účeknú. Vecná škoda 1500 euro. A sredu popodňu je so na S109 Pola Malešec nezbožo stavo. Poustalitný šofér VW-a by smiel hučí na popuču, dobieše boždič, dokiež nevidžeše dživo napoludla viace dosť derie, respektívne dosť daloko, topak za ním jedúci 61-letný Mazda šofér přepožde pytne a s plným tempom do VW-a prasne, muže so přitom lohko zraníšte, auče v obškodíšte so tak jara zadobešte so vodvlec. Nastavicná škoda v vysokosti niečo 12 000 euro.
0: Peče do naposledných.

0: На посередині.
1: Srpski rozvoz. Povjesče. V studiu Matej Cish.
2: Dobre ranje. Ze serbskim derbijom startuje dženca nova koparska sezona ve okresnej Vyšej Lize. Športová jednotka Kruščice s novým trenáriom Valdemarom Adamovičom víta k zazběhe amtirovaceho dobyčeria okresného pokála Soko Ralbice Horky. Klasu níže je rajna doba 2026-27 ze serbského vida v osebie zajímavá. V okresnej Lize štafla 2 sú nimo Radvorčanu a rezervy SJC leca tež zaso pančenio Marínie Viezdy a po postupie tež nebelčino zastupení. S tým vúraja behu sezóny dohromady 12 serbských derbijov. Mezinárodnú riezbarskú dživarničku pri Miłočanskej skale leca neodmeja. Tovarstvo Kamieniak pobrachuje za to połojca trebných spichovanských peniez, što iž odpoveduje 20 000 eurám, tak predseda Hubert Lange. Zoso šitke spichovanské prostve nepřizvola, je sa tovarstvu hakle konc junia zdžiliovo, ako by dživarnička hižo plánovaná a s umielcami šoriadované. K letu by tovarstvo mezinárodnú riezbarskú dživarničku pri Miłočanskej skale potom rady zaso prevedlo. 20. jubilejná dživarnička by sa popravom tutun týždeň zahájiť dobiala. V Múkecach maja hišče leca prvne 4 vetniky stač. Puče a pvoniny sú tak daleko hotové, praje Jochen Fenneman od firmy Enercity na naprašovanie. Tukvilu tvária fundamenty a za nešto týdženiu započnú s úbokotvárskymi dživami. Za názemu je dodávanie z čežorov, gondlov a rotorových kšidvo plánované. 4 vetniky maja potom k letu z počátk leta dživač započeč. Celkonie chce predovzače Enercity 21 přípravo za vetrovú energiu s Lepianskym regióne natvarič. Zavožba za umělstvo a kulturu Horně Vůžice přeproša konc týdženia na v Němskej junkrotný projekt v umělstvu v bus. Zatím kova se kojezba po vůzvolených stáciách na 2 dňomaj. Stácie jsou lica, mezi druhým Mamutová zároda Protecach, tež tamnější kněží dvor a dživonia Mudročišča Poučnice. Nic je nož na stáciách busov, kotrež hodžinským takče jezdža do živiče kulturu, ale tež v busách samých. Zara je například Heduškec duo a zpěvaka Lena Hauptmannojc. Od leta 2014 je kulturný bus popuču. Leca jsou doběli překňovač a větší skázač, dokéž je zájem na kartkách tak vůlky. Prvný serbský prozdinský kemp budeské župy Jan Arnošt Smoler Čenca zakonča. 14 dzieci starobie mies 8 a 12 letami je od minenia niedzele poupice przebywało. Županka Lenka Tomasova praje, co su hordzi na to, co su moli še poskytki serbsce przewieźć, šako bychu w obczelnicy šice mačono rieczni. Mies drugim su serbske spiewy spiewali, šulski muzej stroži a serbski dom budešenje wopytali a zromadnie serbske rurali. Prozdninský kemp je budeská župa hromadže s tovarstvom šulských domov na kraju zariadovala. A to bych u naše povestče, kež namakače tež na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Halka je zajšved nöđe dženca dále jenojš trošku horcišo. Cove džin svunco, nimo večora, to sú s blakami tež nekotre mrčele, po nevju popuču, ale v ostanie sucho pri maximálne 11 stopniach, juce potom zaso žane mrčele a s maximálne 6 stopniami ešte raz v opravdu horco, preto co nedželu zaso trošku v okvodni.
3: A 4 zalac na smier drežďane kečbu prošu miest s vospokom a vukodom. Budešin Vukodom, tam je so rône nezbožo stalo a tam je tiež jezdna zašlahana, keď poprošu tam so rône vopkat hači. 4 menšiny po napu sedmiche.
1: Serbský rozvoz.
3: A když poprodži ešte raz poladáme do mamutovej zárody, vo kotrež je Matej vám rône rozpravil. Tiež nimo kulturného busa so tam vúdani si raz doječ a si tiež vosebite rostliny tam vobladač, například tež olivový hajk, potajkým štome, kýž sú vúsadžené, nesú ve bojnkách a sú tam poradžovač dač, kak to tež bola vás na doma, bez

Cvilky na sedomě, dobrání příjemné z budeského studia a vo sebě tež struví naša modžina radio Zadkula. No aj, a to smíče so zromadně s modostnými věsenič na vůlky finále městem Beach Volleyballovej ture, kotraž so v Miločicach potom Pondželu zakončí. No, běše to úspěšně v minulých týdeněch. No jasná, no. Můžete mi rec, na kterých staciách jste vy po puču byli a byl měš jenož na Kobasku abo na Praženu tvárošk si dojeli. Úspěšně šako to je 23 mustvo je so za beach finále v Miločicach městem přizjevivo a netko so vulosuja štafle a pondželu so šo započně 17 hodinách pečich to věstče zakitová pokála je Zambuka Allstars, to je mustvo a přízevené mustva jsou například, já můžu jenož nekotře naličit srbská regionská skupina Smerdžaca, Rajtvaki například, abo Přečivo Džesač, Pětokluč, abo Klumpaki, srbská raketa na Kuždepad tež, Modžinský klub Miločic, Štrobu efekt tež, Bobket Svojba a Miš šane plince například jenož. Já s to ukážám. Celé jara se sadu. Zo bude to tež saso v úspěšné finále a stanosti tam tež vypodla. A vočilně deremiče, když nejste športovci, vočilně deremiče je tam tež postarané, zo můžete so najest a tež dere besadovač. A připodla poladač kak modžina a trochu starša modžina sobu so nohaj při vysokým saku vůhaje. Minčina po Cvilky. Na sedomě dobraní přeje srbský rozvoz. A ještě to zúčení, když nemůžete tam naměstně byť. Radio Zadkula u seba od 8 do 10 bundželu a originálně přenošuje. Might show up late, might be on time, just wait, I'm coming.

Run Away. Lady Gaga je zpívala, desač do sedmi. Zelovani dželá v Kloštorskej záhode v Bančicach Kukovie vás víta z ekumenisky nutornosťu zajúcišim potakým. Tam sa tiež zela požonuja. Júce sú v rúženče do poudniše Kemše na svičen sviatej Marie do nebiesa, ča tiež tam sa na serbsko-rečnej božimši zela požonuja. Přírodoškytná stácia nesvočidvo přeprošuje na túru fotografovania a to v Riosaki šižo zdjela tak rinek čeje. A to nedželu do poudnja dževečich do popši poudnja jeni. V Popice je zetkanje při lesni šuli Popice Halbendorf Spree. Pošu na krebetnik si sobu přinest s spíčom a tiež krute črije si voblec. V Krosčicach tam dženca za bolom honja Matej je vás tešižo na to skečbniu. Připodňu jeni podnže to los se serbským superkapom možine di. Potom zmeja tam tež vúrisanie serbský derby SJ Krosčice a Soko Rabice hoky. A potom po všem športovaniu je na počevečich vulka party. V severočeskim Vilemovie spomínaja lieca tam na 100. ročnicu posvedčenia tamnišie cirkvie do nebies zača, Marie do nebies zača. A to chceča tiež se svedčenskými kemšemi vosvedčiť júce. To chceča tam vopomínač. Vo sebi vúžišce Serbia sú tam vútrobne přeprošení. Se tam na kemše doječ.

Tut mir wenig, gedoran ja Anna Maria Pretschneritz. Na, schick wat? Dundajče, do posledního ho piatka letuších ličných hrozným z Ralfom Bumiom Bosiom. A to je kriovanie smy za shromadže Marek Rejka. A čas nektikoce, sedam posledem ich.

sech Menschen oder na po, wasse mich hier, stirre Menschen an nekotra Sekunde, sa disat spetz do Metro. Na hai, ja, nöwem, stube da wotnas dakle schaff, no, alle dotter proscho jara hischte, djewitsch, druich statio absolovat, scheune hatsch, skocice do peska, aber sis gerchu wissoko, aber lebio metatsch, na hai, dosu dekatlonistscha, atobische, atodobio so, Woprodzie kwonić nam wulki swiedzień. Wam przyladować minnyju dniu. Sche tam pokazali, što ve vamici navizo je titul zdobył včera potom po 1500 metrach a posledni disciplin je Leo Neugebauer. Sche ve tiš sobo pohoniovali bejš. A se vidžal, kak jemu opravdže moc z nohu. Hai. Jedu. A potom vicemišter Niklas Kaul, a youngster Amadeus Gräber, to noch zeme zabitsch, to Wiesche wulki dekatlonowe wieczor, wulki kino, wszystkim ciom, a wutrobno gratulacju. A Mate, jeszcze znosę dalsze informacje k tomu, zo molitej jeszcze raz zimacz, što jest on nimo toho czera jeszcze do wuspichu wukuliwo. No hej, a dyż si prajcie jatla nie mużu so synch przez před televizor a to tam jen je šladač, što tam špotuce činja. Nie, to netreba, če so direktne před televizor stajč. Može če tež onlineove poskytky, live streame, napšikvat, vúživač, to ja tak činu, sportschau.de přes ARD a sportstudio přes ZDF. Potekým včera je druhé nímske radio a tež čelak vúsebavo, dženca sú kolegojo ARD za sonaríže, tak ničo neskom díče a môžete si športujce a športujce tak viec přes livestream do kapse tyknič a tohodla a nedívajce toho podľa byč. To je dobrý poskyt. Kse do menšinou do napovosemiť.

0: Vočim, so dženca rano reči. A što čitame v novinách?
1: V Rachlowie so mała doba kunči, kajž môžete sábskych novinách čítač. Zvon vesne kapavky so hižo z ruku nezvoní. Viele liec taj balic manželskaj Jan a Vorša tutu narok pšauzavoj. Všetne k připonniši modlitve, k božim šam a tež potom, když je nikto zevse zemriu. Nietko staj starobnoch pričin dla přestavoj. Kapavoka je so tu iš technisce vôtuava, za celkonie 25,000 € sú miezdruhým zvoncu reparovali a elektronickú přípravu za zvonenie zatvarili. 80% koštu bez líderového programa. Celé Čicho Rachlowie s tým tu iš nebude, zvon zvoní přichodne automatisce, kúžde připodňo 12 a přidatne ešte raz večer 6. A to je akle započatk, ač do 100-letného vopstača kapoky klitu lieče 2027, maja sa tež nuckonorum, vauky a fasáda ponujíč.
2: Come on, get on up, we're wild and we can't be tamed, and we're turning the floor into...

0: Ziemlich schöne Bottomierzi, wie ich genau was haben. Na Konzert, do kulturne Sarode, do Budeschina, možeče se doinč fjutze napo, was mich wetscher, tam wustupi Rockertag, doinasch Kollega Milan Greulich. A potom pola dame hisch raz na Pokiju, kisch je Blanka Funze, na man čera hižo podawas na nonesče swisheli, čwono je župe Michał Hornik, chcechu poprawom se wulečeč, sobotu zatečen, tuta jezba do Braniborske je wotprajena Katarina Jokova, je nas o tym informowała. Kroščicach tam maja dženca Jane Bula motorec. Připodnojenie započnú ze serbským superkapom močine D, potom je v okresne je vyššie ligy, tiež derby SJ Kroščice, Sokoralbice, Horky a potom Vulka Party. A tiež Kopajnca je Vulke Hesvo v Radvorju, v okresna liga, reka Hesvo tam Radvorčinio startuja dženca vičo sedmich do nuje sezone Vonka bude so to stač, a to ve Minakale. Potom môžete si na nedželu zelou doječ do kloštorskej zarode ve Bančicach Kukovies ekumenijskej nutornosču. Zela posvieča pak so tež júce na dopolnišich kemšach ve Rožinče, a to na svičeniu Svätej Marie do nebies zača serbsko-rečná Božá mša bude do pudnia dživečich. Přírodná stácia, přírodoškytná stácia nesvočidvo. Bonni proša tam na vosebitu fotografovanskú túru, a to na Rios, so fotografovario Miria od Dživečech hač do Pošibunia Jeny v Popice Haldendorf Spree v Šilisnej šuli je zetkanie. Cibliky na osom.
1: Zromadnie sme mladí, zromadnie sme starší, tu je samsne púč nám viesty. Sam pak nie ma sonić, sam też noc się nanka.

0: Što bi bio Kjat kad bi jes vi s Mljačinom Vinkom.
1: Vi. Vida, vidomost, a vunamakanki.
2: Drude mažno užitnu informaciju přecebu bez toho, co by to vědžal. Tajku su nětko medicinarki a lekarjo univerzite z Marburga namakali, kajž tutun tydžen fachovým ozivenju informuja. Oni zabierachu so studii ze zaorenjom púcu. Tošak je vosebiesz přibiraci starobu strašna korošč, na kotruž nemské opleto niče 20 do 40 tisac ľudí zemreje. Sledžorki a sledžorjo vobladachu se krejne probe a uviče z korenja, jace hač 2800 pacientov a pacientkov z klinikov po cywej Nimske. Přitem zajmovachu so za ličbu eozinofilo krej a kotrem zvisku ste tuta z uvičom korošče. Eozinofile su osebita družina bjevih krejnih bajnkov, kotre so sobu o imunostnu reakciju čeva staraja. Při tym zvěščichu zadobjachu so ľudžo, kiž maja menje hač 10 takých bajnkov na mikrolito kreje, dvojce tak husto na intenzívnej stácii a kumšne s dychom zastarač hač 6 viace takými bajnkami. S tutym mieritkom neodži so viezo za kuždo jednotlivca odbie korošče dokładne postajíč, ale z ním môža lekarjo a lekarki lepe odvážovač, štumov biehu přebytka klinice jace pomoci trebač. Takle moli so personál a resursy zamiernišo zasadžovač a zastaranie lepe planovač. Vosebie zime a gripovej sezonie, kdež veľa ľudí se zaorenými púcami do koronju přinže. Dopoznače sledžorjov a sledžorkov nie je poteky ničo, štož likovanie dospone zmieni, ale môže dživo koroniach voložeč, a to bez veľkých přijotov. Ličba eozinofilu som jenujce hižo dženca při krejných přepytovaniach štandardne zvěšči, kdež sa z korení klinice přiuzaja. Nesu potekým žiadne nové nastroje abo metódy trebne. Nietko pak dobi sa to hišče do klinikových odbiehov a rozsudov integrovač.
1: Vieda, vieda. Vidomosť a vunamakanky.

Mičinupo, biedlk, mađevičie, dobranie přije savský rozvoz. A ja so prašam, nemôžeme my so prostče s nikým veselíč. A to poladam opravdže na lohko atletické mištostva v Birminghamie. No a tam je tojšto v úspěchu so vukulivo ve minených dňach. A na to tla milí hodži byč, tež, když sú športovce, abo když maja športovce, čimnú kožu na nie, to dobia potom zas nikoci na Instagramových stronach so tam negativne vupreč samo rasistisce. Ovena Anzeu je to napšikvat tež trichivo a tež druhých športovcu. Ja to prostě nerozumiu. Prošu, veselče so, zo jedna medalja po druhej so do nimskeje kula, šo jene štuje domo šlepruje. To mili so veselič. A na čo mili so dženca veselič? A što je z cela ižo so vukulivo? O tem Matej Nedom riči po přichodni stučce. Diš je Sani Himplova postruje slava. Dvimenčenje po bedl knače večje.

0: Na po 90 je dobranje přeje srbski rozvoz. To večera v uspešne večer za nimski tým pola lohko atletiske EM v Birmingham je mate jo nedom dvojce zvoto a v džesači boju samo dvojne nimski v uspech. Povedaj, prošu.
1: Aj, ja nas možno o tom reča, ojzo se težce napjata z čeho večera, kak je Leo Neugebauer po svojem VM titulu netko tež EM zvoto dobil. A to opravdu s poslednimi mocami zakončacem 1500 metrovským běhu jesovun na cílovej čarje nimale sypnil, ale přiušiem svoj předskok runie tak vukoval. Na koncu by to jenož 8.30 dybku před Niklasom Kaulom, kýž je ze svojim tradicionálne silným druhým dňom ešte zamov sebi slibro vudobič.
0: A druhé zvoto za nimsku doby běháka přes 30 metrov se zadživkami.
1: Celé pravě Geza Felicitas Krause je so cíči raz z Evropské mištoku stava. 8 let po je posledním, respektivně zajšvým EM titulu. Zatem se daše samo hišče bronzu za Olivio Gürt, kýž praji potom so naču je so za nju kajš zvoto. Hoko běžeše porno tomu za Leo Meyer. Ona bě doho na medaljovom kurzu, přepodavaše odprytka tempo, ale so při poslednej vodovej rebi vali, tak se dosahaše na koncu tolla jenojš za štvorte miestno. V intervjue bě pytneč, kak přesvapjena ona bě.
0: Aha, i mi bě je tež žel, ale s tým nebi nimskih medaljov večer potom sama ešte nimo?
1: Nie, Henrik Jansen ešte v mietanju diskusa neočakovano bronzu dobil. A tež přes 200 metrov derje vupadaše, Owen Anza je v 20,04 sekundách jako najspešnejší šich poufinalistov do finála do běža.
0: A ja dženca večer, peč do napo jednačich má možnosť to v finálu ešte raz vospetovať a sebi tež dalšiu medaliu hudovič.
1: Aj to by viezo grandiózne bylo dalšie rozhodu padnú. Dženca mi je zdrujím 10-60 metrach žonu, me vysokoskoku muži, mietanju diskusa žonu a 400 metrach se zadživkami.
0: Hej, a když nemôžete, so před televízor sidnič vúžiče poskytky kolego, to přes livestream sobu stiovač sportschau.de dženca tiež sa so livestreame poskyča.

0: nakladné auto?
1: A miešala
0: tvária zromadne
2: na našim tvarnišču.
0: Bagoro, niešto je na dividenca inak.
1: Mieniš nakladné auto? Bagor má 4 kolesa, húľku, vopač?
0: Nie, to ja nemeniu. Máš pri špihelách a na vopači niešto vísajo.
3: Nie je to riane?
1: Ha, ľute lampionky. Jeden, dvaj lampionkaj, tři, 4 lampionky.
0: 5 lampionkov miešava.
3: Sem je namakal v kisče předomským. A tam ste ešte k sobu začú.
0: A čeho dla? Se so s nimi vúpešil?
3: A tokež je to riane.
0: Ale lampionky sú tola za názimu. Deštieči s nimi podrohách čaja a spievaja.
1: Ach, študa, dopraj nakladné auto.
3: Ach, nesmím to so s nimi pešiť.
0: Haj, zakazané to viezo nie je. Ale no haj, vúpada nezvučené.
1: Ach, nechnoš so baga s nimi pešiť, že so jemu ce. Snano namakame popuču na tvarnišče ešte dalšie kiste.
0: Na to ja neladám.
3: Čo dvada nic? Pojďte na tvarnišče.
0: Što da tak nále božíš, Bagoro?
3: No, tam je dalšia kista.
1: Nazemské girlande. A balonky. Bagoro, mám tiež girlande okolo tebe zvíč.
3: To však by rejne bylo.
0: Ale je nepraktické. Kak da chceš potom dživať?
3: No snano, vozmiš je ty nakladné auto.
1: Na ja dobiu moje miešadvo verčeč. Za mne so girlande nehoďa. Ja môžu si balonk přiviazať. Ale tebie girlande mylili nebyšu nakladné auto.
0: Ach, tajka le netreba uša pycha.
1: Pujno.
0: Na, aj, moje dla.
3: No hej, ja povisnu či girlandu prítku vodorjo k dorjam.
1: Krásne, nitko sme prava nazemská babria. Ladeče, tam lepši do pěstovarské džiči.
3: Vone nam kivaja.
1: Zavisče, dokež staj tak rinje vupešenaj. Aj,
3: što tajki lampion šo vúčini. Pojte, strovime ich tež. Halo.
0: Halo. Halo.

Šéf Sakskeje státnej kanclije dr. Andreas Hanču je včera štvrt knapše prošenje za poslanče CDU v Sakskim krajnym sejmi Elien Jenčec serbski medie popytal v serbskim rozvozu informovaše so vo programje a zvúrazni pri tem svoje vobdživanje za mnohotnosť serbskich poskytkov v MDR z Čelaku. Do toho popyta von tež redakciu serbskich novin a potom pobyt tež v redakcii katolského posluha.

0: Krečmičnú do 9.6.
1: Nábožné slovo.
0: Magenca Patrik Rochta zis Lipska.
2: Na konce kutby našej dětsace onkologie vysa nenapadne malý zvon. Včera stěješe 7-letný Leo před ním. Cive lety chemoterapie ležeše za ním. Běže to leto plné stracha a bolosťů, kotrež smědžach jako jeho lékař převodžeč. Když děčo, kotrež je na rak skorjevo, pola nás svoje lékovanie zakončí, potom smie vone tuten zvon zvonič. Leo rábne povjas a čeneše ze vše mocu. Ding, ding, ding. Na vokomik byše na našej stácii celé čišo. Ládarjo stupišu na kutbu, starši hulčica fakašte vumoženaj, a tež ja, ťobioch požirač. Tutun svitve, jasný zvuk voznamienia rysy živinie. Vun praj, sem to zdokonjav, vyšo je nimo. Jako lika pak znajú tež tamnú stronu. Vosoby, kotrež tutun zvon nide nezvonia. Ve vyšoroch našeho svojského živinia nímame předso výžomný zvon, kotrež zakončí češke čase. Ale neštenca raz dokvane svúchame, na čiše zinky nádžije. Abo išče lepje, snano môžeme džensami sami tutun zvuk za niekoho byč, kotrež jún rúnie núzne treba.
0: To praj Patrik Rochta ze Slipska v nadoku a zamovitosť či bačoňský vosade. Je cimičine do čivečich.

Jomimo toga pregledňame žínco do augustejského udáša televízneho magazína Vúžica Víčejen Vížišo v RBB televízii. Naše maminorecné výsanárie nám zase sárske slova rozkvadujú. V novom žílu zírie naša sárska rec. Jo a žíši mogu si jasliš na druhý žíl s našim kecorkom Kitkom. Viele viasla žiacem vám pri prísluchaniu.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ohrávaš Žižec Sebastu.
1: Celského programu.
2: Jo, co do živioka, co tak kýto žínca, ľubí Žižík, vin má problém, přece mu se sám gráš a to se jomu nespětová. Tokot lás se žice bráčika a sluchajša, kakú ideju jogo mama má.
3: Kucor kito a bráčiki.

0: Ach, Mama, ľuba, nie, ľubša. Mio tak, vestudne. Nie mam žiadnego bratčika, z ktorým špi mega kráš.
1: Znajom, kucorky. Tým se vytrgi také vystužijo. Gáš pak hopši mio kuchni vystaňoš. Pünc náš bratčika dostaňoš.
0: Nen to ho v kuchni, večoga, což tak malsne bratčika vzeš. Mama, ľuba, nie, ľubša.
1: Na penja lere gledaj, co se nen toho čoji, mej ľube kecok ty.
2: Kocarkova mama mieša ve veliki škli muku z vircu. Pun dajo cukor, butru a mlod v škoponje rozbiežaš. Nasledku přidajo hyšči mloko a jaja a chopijo z velikeju kverlavu miešaš. Kocarky to se živa, kak ve veliki škli pemavem šesto nastava. Ale také šesto ga ven hyšči Nikula vyžal nej.
0: Co ty getuješ, mama ľuba nejľubša?
1: Živam šesto.
0: A za co?
1: Za tvojho bratčika. Znáš pak také za dva abo tři, abo štyri bratčiky.
0: Šikne naraz. Telik bratčiku ja zaušim njok mieš. Jaden by mi južo dosegal.
1: Na, pecika, Jan, my mały kucok ty.
2: Kucorkova mama šiesto z mandlovakom vúvala. Pen melujo z nožom smugi do šiesto. Kucorkito se nja možo dožívaš. Ze smugu ga nastavajú gvoa, vúši, vúci, rúce, brjuch a noze.
1: A nin to trebam hyši nikotare rozinky. Pydaj mi je pšosem, kito.
0: Za co te rozinky trebaš, mama?
1: Za vece, aby tvoje bratčiky také nieco vyžili.
0: Meje bratčiky? Že sú meje bratčiky?
1: Pecekaj, zacenijom piacek a nento sú vením piaceku.
0: Ach, nento rozmijom. Dostaňom piacone bratčiky. A gaš jo raz jaden z tých piaconoch bratčiku neplecne, pens miom jogo zjesť.
1: Meža byš, ale nejpiervej by se idejo za svoje piacone bratčiky nenia umyslíš.
0: Ach, toga nio, šiško, mojim přijašelam se kroni Mato, Neto, Juro. A ka kroni tvojim přijašelam?
3: Mio piacone, bratčiki, to je dobra idea, nicka? Se nađam, až ja se vam žincajšne čojenje s kacorkom Kitom spodobalo. Dalš ne svišeš o nežilu, žicim vam jasove kunste ženja ljubi živčka agelciki.
4: Raz, dva, tri!

0: Universito.
1: Wiegin zajmne tima žinsa hove universiše, jo napšikvat uvijanje kurikulumu, a vetom bužome teke viele pejeda žinsa, se nažijame, až mežome viele teke všinjas do Dolnije Vužice, a to jo žinsa naš nejvážnejši zamier, si myslím.
0: Také ve skandinávijské gasu napríklad gledajúce na ukúbanie ceptario podobne upomínané ako v našom kraju. Kak úzko ste galnosarská a dolnosarská kultúrna scéna miastem zviezané pokazujú sa na Vitaj festivalu pri Grabatovém kameniu blízko Nebelčíc.
2: To je taká riedna atmosféra. Mode a staršie ľudia z Dolnej a Gornej Lúžice prídu gromadu. A jo, also wegen familiárna atmosféra.
3: Sorben sind Sorben, egal ob obersorbisch, niedersorbisch. Für mich ist das eine ganz selbstverständliche Sache, obwohl sie im Alltag und auf Festen eben nicht so selbstverständlich ist, gerade im sorbischen Kontext.
0: Také typ za úliet má Vužica pred fachovým prevežovaním uzgenujú ve živizne drogovanskú čašku, ktorú už môžeš veď nedávna doživíš také ve Sárskej rece. S domovňovidníkom Jensom Martinom sú byli tam na nekajšnom vejarském zvúcovanišču pla Luboraza.
4: Uvížime jeden môde búk Fagusa Vatika. To je nieco vysobného, dla to Vesne me butzen te so bliskoci pocha David togo boma buk to groni vetsasu aktesu zavožili tu vjas pomenili istim minim butzen jehove bliskoci bo jaden bukuveles
0: Magazin Vužica vyžišo vyče 20 minútu po jednom v Dolnosarskej rece s nímskými podtitulami na Bramborskom kanálu televíznego programa RBB.

0: Co bude nížilu téma v našom programě, to, co my vám ještě přeraží, že nížeská moderatorka Diana Šejcová groní, co má prétk.
1: My jsme byli pla prétnego gornosarského fériového kempa a groníme vám, kak jo se ten rážiu. V Brezuce, v Srežnej Vúžice, rétne vši jazorje sútežíši svoj cas přebyvali. V Vorecach, v Jacvoukojc, drastvinem domje, gledaju sliedk na dvojku tradíciu. Stoljetne jubileje sú gano svešili a my svišeme neželu zašišče. Příborce drastvinego doma majú v Vorecach teke aktívne tuaristvo za oplevanie kultúre a drastvo Srežneje Vúžice. A negledajú togodla jano do zachadnosti, ale majú teke v přichože hyšči viele prietk. Tema našego týždňa jo byl natvarenie Barlínskeje múrie, tož ten dátum jo se ga cora letniu k 65. razoju. Nieželu, co my hyšči raz obširne na to gledaš. Náš autor Sebastian Elikowski Winkler opytajo zašist toho casa stvoriš ze starego rozkvosového materiála. Vojna propagandy mia ze podzajčnemu a podjacornemu žielu nímskeje. A vesrejš, te gvose casových znankov z Dolneje Vúžice. Kak sú voni tož ten historický cas doživili. Aktuálne povesti a Bože svovo nesmiju fejluvaš v našom nižeckém programje a zachopienk ústčevania svúša ak přece našim nejmodšim přísvuchariam. Zvierecná séria jo zasi v exotických krajach dúce. Vet elefanta a naupický búžome svišaš. Potake, písané program ja by se v jaseliva gabe zašaltovali. Dypkonie na pojadnok niželu startujo váš serský program.

0: Ach, mama, luba nie lubša. Mio tak vestudne. Nie ja mam žednego bratčika, z ketarem špi mega kraš.
1: Znajom, kocorki, tem se vytrgi teke vystužijo. Gáš pa kupšim jo kuchni vystaňoš. Pünc náš bratčika dostaňoš.
0: Nen to ho v kuchni, večo ga což tak malsne bratčika vzeš. Mama luba nie lubša.
1: Na penja bere gledaj, co se nen toho čoji, mej ljubi kicok ty.
2: Kocarkova mama mieša ve veliki škli muku z vircu. Pun dajo cukor, butru a mjot v škoponje rozbježaš. Nasledku přidajo hyšči mloko a jaja a hopijo z velikeju kverlavu miešaš. Kocarkito se živa, kak ve veliki škli pemavem šisto nastava. Ale také šesto ga ven hyšči Nikula vyžal nejo.
0: Co ty getuješ, mama ljuba nejlubša?
1: Živam šesto.
0: A za co?
1: Za tvojego bratčika. Znáš pak teke za dva abo tři, abo štyri bratčiki.
0: Šikne naraz? Telik bratčiku, ja zeušim njok miš. Jaden by mi južo dosegal.
1: Na, pecika, Jan, my mały kucok ty.
2: Kucorkova mama šesto z mandlovakom vúvala. Pen melujo z nožom smugi do šesta. Kucorkito se nja možo doživaš. Ze smugu ga nastavajú gvoa, vuši, vuci, ruce, brjuch a noze.
1: A nin to trebam hyši nikotare rozinky. Pydaj mi je prosim, kito.
0: Za co te rozinky trebaš, mama?
1: Za vece, aby tvoje bratčiki teke nieco vyžili.
0: Meje bratčiki? Čo sú meje bratčiki?
1: Pecekaj, zacenijom piacek a nento sú vynim piaceku.
0: Ach, nento rozmijom. Dostanjom piacone bratčiki. A gaš jo raz jaden z tých piaconoch bratčiku neplecne, Pens miom jogo zjesť.
1: Meža byš, ale nejpierve by se dejal za svoje piacone bratčiki, nienia umyslíš.
0: Ach, toga nio, šiško, mojim přijašelam se kroni Mato, Mito, Juro. A ka kroni tvojim přijašelam?
3: Piacone bratčiki, to je dobra ideja, nicka? Se nađem, až ja se vam žincajšne čojenje s kacorkom Kitom spodobalo. Dalš ne svišeš o nej želum, žicem vam jasove kunste ženja ljubi živčka agelciki.

0: bisschen. Eigentlich ist sie nicht sehr gut integriert in die größeren Prozesse, die hier stattfinden. Es gibt die Förderung für die. Das ist definitiv eine Chance. Das ist definitiv eine Erweiterung der Möglichkeiten, die jetzt für die sorbische Gemeinschaft existiert. Aber es fehlt schon auch noch eine Brücke zu den allgemeinen Planungen und Strukturwandeldiskussionen.
1: Živo Serbskega instituta převažijo magazin Bužica, kogaž bi letos jego peš a 70-letnega obstarša TS Ležinske institucije. Kamera jo bova pedla, ako jo tim vedomnostnikov v Norvegske uzgenjoval situaciju tamnih menšinov. Recevednica Julija Birinkova v instituta jo bova pedla, ako su se ogledali univerzitu.
2: Vegin zajemne tima Žimsa, ovi univerzice jo na příklad uvíjanie kurikulumu a v tom můžeme také věle pejedaš jímsa, se nážijáme, až můžeme věle také přiňaš do dolního Vůžice a to jo, jímsa, náš nejvážnější zamier, si myslím.
1: Také ve skandinávijské gasu například gledajúce na ukubanie ceptario podobně upomínané ako v našom kraju. Как узко сте горносарска, а дольносарска культурна сцена мястым звезане показуется на Витай фестивелю при Грабатовом каменю близко Небельчиц.
3: To je taká riedna atmosféra. Mode a starše lúže z dolnej a gorné lúžece přijdu gromadu. A jo, also wegen familiárna atmosféra.
4: Sorben sind Sorben, egal ob obersorbisch, niedersorbisch. Für mich ist das eine ganz selbstverständliche Sache, obwohl sie im Alltag und auf Festen eben nicht so selbstverständlich ist, gerade im sorbischen Kontext.
1: Takie typ za ulet ma Vůžica pod fachowym przeważowaniem uzgeniuju we żywiznie drogowańsku z czaszku, któruż możesz wet niedawna dożywić takie we serskiej rece. Z domoniowiednikom Jensom Martinom su byli tam na niegajśnym wyjarskim zwucowaniszczu Plaluboraza.
5: Uwijzimy jeden młody buk Fagusy Vatika. To jest nieco wysypnego, dlatego to Vesne me butzen v tej silo bliskoči pohoda v togo boma, buk. To groni v casu, ak te so zavožili tu vjas, pomenili s tem menim butzen, joho v bliskoči bo jaden buku v les.
1: Magazin Bužica vyžišo vyče 20 minútu po jednom v Dolnosarskej rece s nímskými podtitulami na Bramborskom kanálu televíznego programa RBB.